0: Český Blaník.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko rozbité vázy ze tvých zřítel.

0: Ty honem běžíš při voně, dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, či ptáš.
1: Já.
0: Mívám hud žárlit na ten květ,

Co pak se to stalo? Něco se nám zdálo. Skutečnost či sen?

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál. Já nestál postel.

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

život, kousek místa na spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát, tvoje tváře, duše.

už je to fuk, že ty a ta, ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což je teď.

že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je tedy šok.

0: poslouchá. Nesmí mi do toho porát. Já tě varuju, protože dobře si představit, co ona bude dělat, když ty jsi pořád na zádech.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo zvát, tančí pílíška vaší je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Tři ve tři.
1: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
0: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
1: Tři ve tři.
0: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.
0: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: Jsem doktor dámství dal, na smutek léky mám.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Tři ve tři.
0: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
1: Tři ve tři.
0: Na Českém Blaníku.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Já už co batole, rád jezdil na kole, za kouzlem přírodních krás. Jsem člověk z úrovních,

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš na

0: Ráno posloucháte rádio Český Blaník, 6. hodina odbyla, to znamená, že před námi je České ráno na Českém Blaníku. A jaké písničku nabídnu? Tak třeba Lenku Filipovou.
1: Věnování, komu náleží, komu záleží.
0: Michala Davida. Ale taky Miraja, písnička Jahoda. Hrajeme si české písničky, které máte rádi, a přeji krásné dobré ráno.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha dnešního dne bude většinou zatažená až oblačná, místy očekávejte déšť a teploty maximálně do 24 stupňů. Toliko počasí, přeji krásné ráno.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
7: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Hasiči pokračují v zásahu u požáru v Českém Švýcarsku. Na místě zasahuje stále na 400 hasičů. Plameny ještě nedostali pod kontrolu. Večer hašení komplikoval zvedající se vítr. Oheň pomáhá zkrotit 9 vrtulníků. Za včerejšek provedli 620 schozů. Víc říká mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
10: Nabírají vodu na letišti Chřibská a schazují je na požářiště. Snažíme se dostat požár pod kontrolou, nadále ale platí, že lokalizace není a problematický je tedy ten třetí úsek a pak ještě čtvrtý nový požární úsek u domova důchodců. Ten domov důchodců zatím je chráněný a není potřeba ho evakuovat.
9: Jeden z vrtulníků pak ještě večer letěl pomoci s hašením požáru na Kroměřísko. V obou případech práce komplikuje i špatně přístupný terén. Právě dnes startují pro studenty střední škol maturity. Čekají je testy z matematiky a anglického jazyka, které připravuje státní organizace Cermat. Ke státním maturitám půjde letos poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Liberec chce prodat pozemek poblíž nově vznikajícího sídliště Nová Kunratická. Jeho výstavbu zahájil soukromý developer loni. Za půl druhého hektaru bude radnice chtít přes 40 milionů. Záměr prodeje budou příští týden schvalovat zastupitelé města. Fotbalisté pražské Sparty ztrácejí na svého městského rivala Slávii 8 bodů. V úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o titul se jim podařilo porazit Jablonec 2-0. Pokud ale v nadcházejícím derby v Edenu letenští prohrají, titul obhájí Slávia. Tolik zprávy. Hezké ráno.
8: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 6 hodin k tomu 4 minuty posloucháte Český Blaník, zdraví vás Martin a za chvíli třeba Marcela Holanová, taky Jaroslav Vikrent a tohle už jsou Miraj a písnička Jahoda. Ať se dobře stává a skvěle poslouchá Český Blaník.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Český Blaník.

0: Jaroslav Vikrent na Českém Blaníku, za chvíli Lenka Filipová, Lucie anebo Hodiny a souhvězdí. Já vám přeji hezké ráno. Za minutu už bude 6:45, je 4. května, je tu nový den a svátek má Květoslav a v církevním kalendáři je to Florian. A když jsme právě u Floriana, tak ten je patronem před požáry. Ovšem dnes tu máme také Mezinárodní den hasičů. Slaví se od roku 1990 z podnětí Svazu požární ochrany u nás v České republice. Tak co se týče narozenin, vidím tu jednu skvělou herečku a je to Alena Mihulová. 61 let právě dnes slaví. No a v Británii vyšlo první číslo listu Daily Mail, psal se rok 1896. A ještě jednou do Spojeného království v roce 1979 stanula Margaret Thatcherová jako první žena v historii v čele britské vlády. Jak se jí říkalo? No přeci železná lady. My si pojďme hrát a já přeji krásné ráno.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
1: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Skvělé ráno, ještě 4 minuty a bude 6:30. Na Facebooku Rádia Blaník a Rádia Český Blaník můžete opět vidět zase naše pejsky. Tedy pejsky moderátorů Rádia Blaník. Kdo se komu podobá, jipněte se tam, stojí to za to. Proč teď mluvím o psech? No, protože je čas na psí kalendář. Dneska máme 4. a svátek má Penny. A abychom byli kompletní, 1. května to byl Jonáš, potom Scotty, 2. a 3. Šarek. Kdo slaví zítra, si prozradíme zase v zítřejším vysílání. Rozhodně všem vašim pejskům přeji krásné dobré ráno a co nás čeká ohledně počasí, se dozvíte už za chvíli. Tak dobrý den.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Už zase nejde internet.
3: Ta Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
10: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
11: Český Blaník.
12: Český Blaník.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: 6 hodin 36 minut posloucháte Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tady je už meteoroložka Jiřina Švábenická. Jiřinko, hezké ráno. Jaké počasí teď panuje?
2: Hezké ráno přeju. V Čechách máme aktuálně více oblačnosti. Převládá oblačná obloha. Na Moravě a ve Slezsku je slunečno a obloha je zde většinou polojasná. Teploty se pohybují ve velkém rozpětí a to je takový trend v poslední doby. Nejteplejší stanice teď mají kolem 15 stupňů, to je například Frýdlant nebo Dyákovice, a naopak nejnižší teploty máme na Březníku a na Kvildě Perle, tam je minus 1,4 stupně Celsia. Na většině míst máme ale teploty mezi 8 až 13 stupně Celsia.
0: Dobře, jak to bude vypadat přes den?
2: Více oblačnosti dnes čekáme v Čechách, kde bude většinou oblačná nebo zatažená obloha a později odpoledne a večer se mohou výjimečně objevit také přehánky. Na Moravě a ve Slezsku srážky nečekáme a obloha tady bude většinou polojasná. Odpolední teploty dnes vystoupí na 22 až 27 stupňů Celsia.
0: To je tedy počasí dnešního dne. Jak to vypadá s předpovědí úterý, středa, čtvrtek, tyhle tři dny?
2: Od úterý do čtvrtka nás čeká počasí s velkou oblačností, které se postupně přidají také srážky. Nejdeštivější by měla být středa a čtvrtek a kromě občasného deště či přeháněk tyto dny očekáváme také bouřky. Společně se srážkami nás čeká i ochlazení. Ve druhé polovině týdne se teploty budou pohybovat pod 20 stupně Celsia a chladno bude zejména v Čechách, kde teploty můžou být i kolem 15 stupňů.
0: Zahrádkáři, zemědělci, ale příroda na tohle čekali. Ano, bude nám konečně pršet, takže nějaká ta vláha přeci jen dorazí. Já vám moc děkuju, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
3: Český Blaník.
0: Dál hezké české pohodové písničky. Ano, hrajeme ty české písničky, které máte rádi. František Nedvěd právě teď a za chvíli i Lenka Nová. Tak hezké ráno a pohodový den.

0: Kanová na Českém Blaníku v Českém ránu. Přeji vám krásný dobrý den, máme 6:45. Konopiště beznadějně vyprodané. Já jsem to tady říkal minulý týden, že honem rychle spěchejte zakoupit stupenky, protože brzy hrozí to slovo vyprodáno. A stalo se tak už o víkendu a my pro vás máme ale stejně dobré zprávy, protože Blaník a Rádio Český Blaník, to jsou rádia dobrých zpráv. My máme totiž poslední stupenky, které bychom vám chtěli nabídnout a ty budou naprosto zdarma. Budeme je rozdávat z našeho vysílání a brzy se už dozvíte víc a nebude vás to tedy stát ani korunu. Takže i na ty, kteří ještě stupenky nesehnali, nekoupili, máme dobrou pro ně takovou zprávu. Dá se říci, že vyprodáno, ale pozor, ještě několik desítek stupenek budeme pro vás mít. Jak je získat, to se dozvíte už brzy z našeho vysílání. A jaké písničky teď v Českém ránu tady u nás na Českém Blaníku, tak třeba Lékořice Václava Neckáře, anebo Po cestách růžových a Michal David. Jo, a Michal, ten tam taky bude.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
7: Český Blaník.
8: To je Blaníček.

0: Dalibor Janda a písnička Vejdi, za chvíli vejdou Olympici. V našem hudebním playlistu je Aleš Brychta. A nebo Pavel Rof. Je přesně 7 hodin, posloucháte rádio Český Blaník a hrajeme pro vás české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Oblačná je zatažená, bude dnešní obloha na jihu a jihovýchodě České republiky a na Moravě očekávejte místy ještě po ránu polojasno. Jinak během dne zataženo na celém území, očekávejte přehánky i trvalejší déšť na jihu a jihovýchodě. Co se týče teploty, budou většinou mezi 20 a 24, na Moravě to může být i 27 stupňů Celsia.
2: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
3: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
4: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda dnes projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. K jejímu obnovení by mělo dojít od příštího roku. Resort financí očekává, že znovu zavedení EET přinese do rozpočtu ročně skoro 14,5 miliardy. Podle opozice jsou ale očekávání přehnaná. Součástí zákona jsou taky daňové změny. Policie dopadla vězně uprchlého z Jiřic na Nymbursku. 21-letý mladík se podhrabal pod oplocením areálu a do pátrání po něm se zapojil vrtulník s termovizí. Vězně nakonec zadrželi v Olomouci. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to považuje za fatální selhání několika osob. Mobilní aplikace Po stopách Karla Čapka přidává další trasu. Nově nabízí vycházku se 16 zastaveními po Praze a dalšími dvěma místy ve středočeském kraji. Pokračuje ředitel památníku Zdeněk Vacek.
9: Nová trasa propojuje Prahu se středočeským krajem a ukazuje Čapka nejen jako světového spisovatele, ale i jako člověka pevně spjatého s konkrétními místy a příběhy.
8: Vycházkové trasy jsou přizpůsobené i dětem a jsou v českém i anglickém jazyce. Hokejovou reprezentaci čekají švédské hry. Právě ty budou generálkou pro mistrovství světa, které startuje už příští pátek. K národnímu týmu se od zítřka připojí 7 hráčů. Brankář Dominik Pavlát, obránce Libor Hájek, Mikuláš Hovorka, Marek Alšer a útočníci Michal Kovařčík a Martin Kaucianem mandátem. Závěrečný turnaj série EHT vynechá ze zdravotních důvodů Filip Hronek. Tolik zprávy, hezké ráno.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Skvělé ráno, za chvíli písnička dne a Tomáš Klus. Ovšem tohle je Pavel Rod, za chvíli Aleš Brychta nebo Jana Kratochvílová. Hezké ráno, pěkné pondělí.

0: stále posloucháte Rádio Český blaník.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: A teď přišel ten okamžik, kdy vám představíme další písničku dne. Za chvíli třeba Olympik jako zamlada, taky Miroslav Žbirka, Iva Frilingová a písnička Někdy stačí dát jen dech. Ovšem předtím je tu skvělá Aneta Langerová. A písnička Hříšná těla křídla motýlí. Jak to s ní vlastně je? Já to nevím, ale Aneta ví, tak Aneto?
3: Hříšná těla křídla motýlí vznikla tak, že mi je nabídl jako demo nahrávku Oskar Petr, který tenkrát skládal více věcí na moji první desku Spousta andělů. Takže tak mi ji nabídl a pak já jsem se rozhodla, že si ji vezmu, protože mi přišla jakožto hezká původní česká taková balada a mně se to velmi dobře zpívalo. Takže jsem jí přijala a mám takový pocit, že Oskar tehdy ještě zvažoval, že by si ji rád nechal pro sebe, takže trošku litoval asi, že mi ji dal, ale nakonec mi ji opravdu dal, tak jsme ji natočili.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Jako za mladá skupina Olympika Petr Janda, který slavil narozeniny. 84. Ještě jednou tedy všechno nejlepší dodatečně i z českého Blaníku. Je 4. května, svátek mají Květoslavové, Květoslav. To je teda tak nádherné jarní jméno, tak Květoslavům ještě jednou všechno nejlepší. Jaké počasí právě dnes na Květoslava bude v České republice a jaký bude tento týden, na to se za chvíli zeptám Jiřiny Švábenické. Do té doby třeba Texmeni a Buráky, anebo Buty a písnička Demáček. Přeji hezké ráno.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
6: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
7: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
6: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
8: A do zbarvy.
9: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
10: Veselé barvičky jara.
9: Akce platí do konce června.
10: Navštivte A do zbarvy a jste v pohodě.
11: České písničky, které máte rádi.
12: Český Blaník.

0: Českém Blaníku.
1: Skvělé ráno, jak jsem slíbil, tak je, hlásí se Jiřina Švábenická. Jaké počasí teď panuje v Česku? Dobrý den.
2: Hezké ráno přeju. V Čechách máme aktuálně více oblačnosti. Převládá oblačná obloha. Na Moravě a ve Slezsku je slunečno a obloha je zde většinou polojasná. Teploty se pohybují ve velkém rozpětí a to je takový trend v poslední doby. Nejteplejší stanice teď mají kolem 15 stupňů, to je například Frýdlant nebo Dyákovice, a naopak nejnižší teploty máme na Březníku a na Kvildě Perle, tam je minus 1,4 stupně Celsia. Na většině míst máme ale teploty mezi 8 až 13 stupně Celsia.
1: Jaké počasí přinese dnešek?
2: Více oblačnosti dnes čekáme v Čechách, kde bude většinou oblačná nebo zatažená obloha a později odpoledne a večer se mohou výjimečně objevit také přehánky. Na Moravě a ve Slezsku srážky nečekáme a obloha tady bude většinou polojasná. Odpolední teploty dnes vystoupí na 22 až 27 stupňů Celsia.
1: To je tedy první pracovní den tohoto týdne a další 13 čekají. V pátek máme volný den. Je tu den osvobození, tak se pojďme podívat, jak to bude vypadat od úterý do čtvrtka.
2: Od úterý do čtvrtka nás čeká počasí s velkou oblačností, které se postupně přidají také srážky. Nejdeštivější by měla být středa a čtvrtek a kromě občasného deště či přeháněk tyto dny očekáváme také bouřky. Společně se srážkami nás čeká i ochlazení. Ve druhé polovině týdne se teploty budou pohybovat pod 20 stupně Celsia a chladno bude zejména v Čechách, kde teploty můžou být i kolem 15 stupňů.
1: Jiřina Švábenická, Český hydrometeorologický ústav. Jiřinko, děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: České ráno. Na Českém
1: Jsme Český Blaník, hrajeme české písničky, ty, které máte rádi, ale pozor, hrajeme i slovensky za chvíli. Vašo Patejdl, Voňavky děvčat, k tomu Helena Vondráčková, Valda Matuška a tohle už je skupina Krištof. Za 6 minut 3 čtvrtě na 8 posloucháte Český Blaník a my jsme rádi, hezké ráno přeji.

0: Vašo Patejdl tady u nás na Českém Blaníku. Já vám přeji krásné ráno, ještě 13 minut a bude 8 hodin. Před námi jsou další informace, podíváme se domů do světa a také jsou připraveny dopravní informace a jedna písnička po celé samo sebou na vaše přání. WhatsApp Českého Blaníku na čísle 720 83 63 07. Tak co, jakou českou máme zahrát? A nebo taky slovenskou, to už je pouze na vás. Dejte nám vědět, my rádi zahrajeme, namluvte hlasovku a nebo pošlete textovou zprávu. Tohle nechám na vás, ale těším se na to. Po 8 hodině písnička na vaše přání. Za chvíli pro vaše uši i Helena Vondráčková, anebo Valda Matuška a S Bohem lásko.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
3: Nevíte si rady s problémem? Bez starosti. Vše, nad čím dumáte, už před vámi spravil nebo vymyslel MacGyver. Velmistr improvizace. Stačí se jen pozorně dívat. Legendární seriál MacGyver. Už dnes v 11.50 na Nova Action.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
6: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Český Blaník.
7: To je Blaníček.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

20 let, ale svinkované mod, jak živa si mě každý plet. Proto jsem se dneska s tímhle svěřil právě vám, já dál slamu poták mám. Chtěl bych se s někým vzít, ale pořád nemám s kým, ono nikdy nestačí mít sako jako manekín.

0: A je to tady v tuhle chvíli, je přesně 8 hodin a vy posloucháte Rádio Český Blaník. Co si budeme hrát? No třeba Lucku Bílou. Protože je nám Marie Rotrovou a Večerem Zíčkaná. A tohle je originál a Marek Stracený. Mám tě rád, i když děláme chyby. A tohle, to je Český Blaník Rádio, co hraje české písničky, ty, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Oblačná i zatažená bude dnešní obloha, očekávejte déšť a teploty do 24 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku to může místy být i 27. Toliko počasí a jak to vypadá na silnicích?
2: Za volantem.
1: S Českým Blaníkem.
0: To víme taky.
3: Pokud pojedete po páteřní dálnici D1, tak opatrně okolo 150. kilometru ve směru od Brna na Prahu. Havarovalo tam nákladní auto, kamion tam skončil mimo komunikaci. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 okolo 1. kilometru stojí porouchané vozidlo, dejte pozor. A na tahu mezi Zlínem a Vizovicemi u Lípy bouralo nákladní auto s osobním, tak i tady opatrně.
0: Veškeré dopravní info volejte k nám na WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
5: Májové dny v online shop CZ.
6: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
8: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
9: A jaké?
8: Alfa křížovky, ty s duhou.
9: A s ptákem.
8: Najdete na levnekřížovky.cz.
9: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
8: Mua.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Krásné ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Ze Slovenska dorazí každou chvíli na pomoc s hašením českého Švýcarska dva vrtulníky Black Hawk. Stovkám hasičů se podařilo dostat hořící plochu pod 100 hektarů. Lokalizovat požár by se jim mohlo podařit do večera. Víc řekl v České televizi mluvčí zprávy Národního parku Tomáš Salov.
11: V zásadě tu mluvíme stále o zhruba 1 čtvereční kilometru toho požářiště, které už je z části asi tedy uhařené, nebo z části je to riziko už nízké v některých požárních úsecích, a potom je tam jeden segment, který je problematický a na ten se soustředuje celé to letecké hašení, které je opravdu velmi intenzivní.
10: Hasiči také hasí požár lesního porostu u obce Rusava na Kroměřížsku v těžko přístupném terénu. V Pačejově na Klatovsku projel vlak neoprávněně návěstidlo. Stalo se to rychlíku mířícímu z Českých Budějovic do Plzně a událo se podle zprávy železnic obešla bez následků i bez zranění. Podobné incidenty se na této vytížené trati už v minulosti staly. Záchranáři ošetřili při pražském maratonu 163 lidí. Z toho 35 jich převezli do nemocnic. Dva lidé skončili ve vážném stavu na ARO a jeden člověk na jednotce intenzivní péče. Závod, kterého se zúčastnilo na 2000 běžců, provázelo slunné a velmi teplé počasí. Loni záchranáři ošetřili o 100 lidí méně. Jaroměřice nad Rokytnou na Třebícku letos dokončí opravu základní školy. Práce přijdou na 30 milionů. Část prací se bude dělat o letních prázdninách. Aktuálně tu dělníci dokončují střechu, hotovo bude do 2 týdnů. Tolik zprávy, hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Monika přála hezké ráno, přidávám se i já, tedy Martin Císař, a s písničkou je tu skvělá Marie Rotrová. Tak ať se hezky poslouchá a dobře stává.

0: Lucie Bílá, písnička Protože, a v tuhle chvíli hrajeme podle vás.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Kristýna Pralenka nám napsala, prosím, písničku Karla Gotta, Já toužil plout, bude to pro mého Rudánka, že ho moc miluji a že ten polibek byl úžasný a pod tou třešní zase za rok. No dobrá, tak písničku rád posílám, Já toužil plout a Karel Gott.

Čeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti, nesmět se pohnouti na šidli z železa.

0: Báječné ráno, tohle byla skupina Žentoura. Za 3 minuty už bude půl deváté. Přeji vám krásné dobré ráno. I dnes tady pondělí 4. května stáváte s námi. No konec konců, já myslím, že většina z vás už je vzhůru a už je možná v práci. Co se týče dnešního dne, slaví Květoslavové. Pánové, všechno jen to nejlepší. A jaký ten dnešní den bude, co se týče počasí, dočkají se zahrádkáři a vůbec všichni zemědělci a ti, kteří touží, aby konečně zapršelo vláhy. No, vypadá to tak, že dneska malinko, zítra více a ve středu úplně nejvíc by mělo pršet. Ale více informací za malou chvíli přidá meteoroložka Jiřina Švábenická. Do té doby Hana Zagorová nebo gladiátor Pavol Hamel a písnička O medulience. Tak poslouchejte dál. Český Blaník.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Mamí, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
2: Všechno najednou?
4: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
5: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
12: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firma na zážitky
13: CZ.
15: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
16: A jaké?
15: Alfa křížovky, ty s duhou.
16: A s ptákem.
15: Najdete na levnekřížovky.cz.
16: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
15: Mua.
17: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
18: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
19: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
8: Český Blaník.
2: Český Blaník.

0: 9:30, posloucháte Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A právě Český Blaník má pro vás informace o počasí, jaký dnešní den bude.
2: Více oblačnosti dnes čekáme v Čechách, kde bude většinou oblačná nebo zatažená obloha a později odpoledne a večer se mohou výjimečně objevit také přehánky. Na Moravě a ve Slezsku srážky nečekáme a obloha tady bude většinou polojasná. Odpolední teploty dnes vystoupí na 22 až 27 stupňů Celsia.
0: Jiřina Švábenická prozradila i, jaké budou ty další tři pracovní dny.
2: Od úterý do čtvrtka nás čeká počasí s velkou oblačností, které se postupně přidají také srážky. Nejdeštivější by měla být středa a čtvrtek a kromě občasného deště či přeháněk tyto dny očekáváme také bouřky. Společně se srážkami nás čeká i ochlazení. Ve druhé polovině týdne se teploty budou pohybovat pod 20 stupně Celsia a chladno bude zejména v Čechách, kde teploty můžou být i kolem 15 stupňů.
0: Tak Jiřinko, velké díky, mějte se hezky.
2: Naslyšenou, hezký den.
3: České ráno
1: na Českém Blaníku.
0: A na Českém Blaníku teď 2 roky prázdnin Ivety Bartošové. Hrajeme si české písničky, které máte rádi, a já vám všem přeji krásné dobré ráno. Je 4. května a Květoslavům všechno nejlepší k dnešnímu svátku.

0: stále vám přeji krásný dobrý den, pohodové ráno, posloucháte rádio Český Blaník a v tuhle chvíli někam vyrazíme. A kam to bude? Bude to na hory. Je pravdou, že na horách už se moc neližuje. Dá se říci, že vůbec se neližuje. Ovšem informace z jednoho střediska právě teď přichází se zelnou plchovou. Míříme do ski resortu Černá Hora Pec. Jak to tam teď vypadá?
1: V následujících všedních dnech zůstává ve ski resortu Černá Hora Pec denně otevřená bobová dráha Relax Park a dětský park Lemurie v Peci pod Sněžkou. Přístupná je denně také herní krajina Pecka ve Velké Úpě. Kabinková lanovka Černohorský Express, sedačková lanovka Portážky, dětský park Kabinka i lanové centrum Monkey Park se znovu otevřou na prodloužený víkend od pátku 8. května do neděle 10. května.
0: Tak se máme na co těšit, tady to žije a to je dobře. Na Českém Blaníku to žije. Též nabídnu Michala Davida, za chvíli Václav Neckář a potom se bude těšit už Veronika Rážová. Ta s vámi bude mezi 9. a 13. Užijte si pondělí, přeji hezký den.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
10: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Český Blaník.

správnej chlap se ženským jeví vždycky trochu jako kluk. Ale žádná ženská neví, že je nám to vlastně fuk.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedním.

Miraj na Českém Blaníku, vedle tebe usínám. Vy se spíš možná teď vedle někoho zbouzíte, nebo už jste na nohách a vzbudili jste se. Pak vám přeju dobré ráno, krásné dopoledne a krásné celé pondělí. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi tady u nás na Českém Blaníku, taky Pepíno Vaněk. Zkrátka i ta příští 60-minutovka bude plná toho, co máte rádi. Dáme si třeba Dalibora Jandu. Těšit se můžete i na Dana Landu a jeho tajemství. Jméno mé už znáš. A bude tu i kapela Slza a Celibát. Chci

0: Za chvíli nejnovější zprávy na českém Blaníku. Ještě předtím pojďme se podívat na to, jak bude.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Mám pocit, že konečně začalo to pravé jaro, konečně krásné počasí a bude to tak i dnes. Očekávejte, že bude do 27 stupňů Celsia. Má být sice oblačno až zataženo, i když teď nad Prahou třeba svítí sluníčko, tak já doufám, že u vás taky. Očekávejte, že večer se nám ochladí, ale teploty budou pořád příjemné, 15 až 10 stupňů.
2: Tak co, našla jsi něco?
3: Jo, tady jsou a tady taky. A tady další!
2: No jo, tady jich jako po dešti!
4: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
5: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
8: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Zprávy na českém Blaníku.
9: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Neděle byla zatím nejteplejší den letošního roku. Nejvíce naměřili v Plzni, Bolevci a v Tuhani na Mělnicku 29 stupňů. Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od zítřka se začne ochlazovat a dorazit by měly přehánky a lokálně i bouřky. Hasiči připomínají význam bezpečnosti při práci. Podle nich nejde jen o legislativní pravidla, ale o každodenní realitu a nutnost při zásazích. Co všechno musí dodržovat, řekne mluvčí hasičů Václav Pilný.
10: Standardem je používání ochranných prostředků při všech činnostech, od zásahů přes výcvik až po údržbu techniky. Samozřejmostí jsou ochranné oděvy, rukavice, ochrana zraku i dýchacích cest. Ať už jde o zásah nebo běžnou práci na stanici, vždycky platí minimální standard ochrany, ten nelze podceňovat.
9: Hasiči se zároveň aktivně podílejí na vývoji nového vybavení. To je dnes lehčí, odolnější a poskytuje vyšší komfort. Ukrajinský prezident Zelenský má zájem o ukončení války na Ukrajině. Česko si to rovněž přeje. Jde o to, kdo to zprostředkuje. Řekl to premiér Babiš po jednání s ukrajinskou hlavou státu v Jerevanu. Zelenský později označil schůzku za produktivní a poděkoval Čechům za podporu. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek naši přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Euro Hockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
1: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné dopoledne vám přeje i Veronika Rážová, před námi už jsou Dalibor Janda, Vaby Daněk anebo Slza Celibát.

jeho. Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: sna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šípy najmou ptá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucomský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno hud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucomský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: 100 Čech, to rekord.
1: Posloucháte Český Blaník, 9 hodin 13 minut k tomu a my už tu máme našeho oblíbence z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit, Pepína Vaňka. Pepíno, tak dnes by mělo jít o blanický rekord, tak co to bude?
2: 15. června 2002 se Rádio Blaník podruhé zapsalo do České knihy rekordů, když vytvořilo slunce o průměru 3 metry ze 17 paprsky, ale bacha, použilo k tomu 1500 kusů tvarohových koláčků. Takže to bylo krásný slunce k sežrání a my gratulujeme.
1: Tak my taky gratulujeme ke krásnému a chutnému slunci i k perfektnímu rekordu. Díky, Pepíno, těšíme se zase na ten příští. A vy se těšte na Michala Tučného, Petra Spáleného anebo Dana Landu.
0: Co Čech, to rekordman. Na Českém Blaníku.

0: Michal Tučný, povězte ho vejš na Českém Blaníku. 9 hodin 24 minut. Já vám přeju krásné dopoledne. Dnes máme pořád krásně slunečné pondělí. Koukám na oblohu. I když meteorologové slibují, že by mělo být zataženo, tak alespoň střední Čechy hlásí slunečno, takže dobrá zpráva. Za chvíli se společně podíváme zblízka na dnešní den. Máme pondělí 4. května. Co se stalo v minulosti, to vám prozradím už za chvíli. Do té doby Lucka Vondráčková, Radek Valenta anebo kapela Krištof na Českém Blaníku.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sí, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Sparta Fest CZ.
7: Máte

0: Benzíko, převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše Benzíko nové nebo pořád to staré? S novým Benzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/Benzíko.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Tak děti, pojďte domů.
3: Ale my jsme doma tady.
4: A je nám tu dobře.
5: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Český Blaník.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Tak to jsou Eláni a Člověčina na rádiu Blaník, na českém Blaníku. 9 hodin 42 minut k tomu. Dnes máme 4. května. Znamená to, že svátek slaví Květoslav, jinak taky Florián. A právě Florián je patron všech hasičů. A tak není náhodou, že dnešek je také světovým dnem hasičů. A připomíná se i u nás. Pokud byste chtěli tento den oslavit a vzdát hold třeba právě tomuto užitečnému povolání, navštivte některé z muzeí hasičských sborů, protože existuje jich velká spousta. Koukala jsem napříč Českou republikou, je jich opravdu mnoho. Stejně tak můžete se těšit třeba na různé komentované prohlídky v těchto muzeích a tak dále. Jinak nutno taky dodat, že čeští hasiči předvádějí neskutečné výkony v českém Švýcarsku, kde požár stále prý ještě není pod kontrolou. A tak na pomoc přiletí i vrtulníky ze Slovenska. Držme tedy palce, ať se to brzy všechno dostane pod kontrolu a ať je požár úspěšně uhašen. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku jedna od Karla Gotta, další od Jitky Zelenkové.
1: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 milionů 390 tisíc. 15% ceny nyní, zbytek po kolaudaci. Kladnoliving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
8: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
9: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
10: Jízdy na bobové dráze.
8: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
10: Soutěže.
8: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
10: A koncert Tomáše Kluse.
8: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
10: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
8: nhr.cz.
11: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
12: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
13: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
14: Na našich narozeninách bude letos úplně poprvé.
15: Buďte u toho taky.
14: Užijte si Jiřího Korna na Blanickém konopišti.
15: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz.
14: Radio Český Blaník.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý, a líbůh, ani moje tvář. Ani ten stín pode mnou není můj. A slova odříkává hlas, který mi nepatří. Nejsem to já, jen deja vu je tvým hostem v domě.

Jsou to kroky mý a Bůh ví, ani moje tvář. A těch pár slov, pár krátkých vět, já vůbec nevyslovil.

Hezky to zní spolu Heleně Vorndráčkové a Martinu Maxovi. Tak to je jejich deja vu. 10. hodina odbyla. A co nás tady čeká po ní? Tak třeba kapela Lucie. Jsem skoro panic, a není to Petr Rezek, si. A Malotraktorem dorazí MiG 21.

0: Konopišti, budu pro vás mít aktuální zprávy. No a taky to budou klasické zprávy už za okamžik. Do té doby si dáme ještě počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešek bude jak malovaný, očekávejte, že se skutečně ohřejeme. Teploty se budou pohybovat mezi 22. až 27. stupněm. Měl by být většinou zataženo a oblačno. Zítra očekávejte, že bude, dá se říct, docela podobně jako dnes. Nejdřív se nám v noci ochladí na 15 až 10 stupňů. No a očekávejte, že během dne opět rtuť teploměru vyšplhá, a to poměrně vysoko. 24 až 28 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 20. Takže krásný den.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

0: Kazomat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Vláda dnes projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny. Kdyby vláda měla například obnovit slevu na dani na studenta a za umístění dítěte do mateřské školy. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšířuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří. Ráno zasahovali na 95 hektarech. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se znovu připravují vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne dva ze Slovenska. Nemoci špinavých rukou nejsou jen problémem dětí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A v loňském roce výrazně vzrostl. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
1: Žloutenka typu A je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší zejména nemytýma rukama, přímým kontaktem s nakaženou osobou, kontaminovanými potravinami nebo povrchy.
0: Nejlepší prevencí je proto dodržování pečlivé hygieny. Italský pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Miami Formule 1. Po třetím triumfu za sebou si upevnil vedení v čele šampionátu. Druhý skončil Brit Lando Norris z McLarenu, třetí dojel Norrisův týmový kolega Australán Oscar Piastri. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Pokud máte rádi české písničky, tak se určitě uvidíme na Konopišti. O tom si za chviličku budeme povídat. Před námi jsou ještě Karel Zich, taky kapela Lucie a nebo úžasné trio Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. Jejich Černý pás.

Karel Zich, teď přicházím já na Českém Blaníku. 10 hodin, 15 minut. Teď přicházím já a řeknu vám úžasnou zprávu. Tak, vlastně jsou to dvě úžasné zprávy. Tou první je fakt, že jste zvládli vyprodat Konopiště. Je to tak, všechny lístky jsou fuč, všechny jsou vyprodané. To znamená, že vás tam bude skutečně velká spousta. Vy všichni si tam budete užívat nejenom třeba Helenu Vondráčkovou, Lucii Bílou, ale taky poprvé Jiřího Korna. Bude tam i Michal David, Dalibor Janda, Olga Lounová, Petr Kolář, Jakub Smolík, No Name a Blanická kapela. Zkrátka dobře, 10 interpretů během jediného dne. To všechno jste si zajistili tou jednou jedinou vstupenkou. Je vyprodáno, takže možná si teď říkáte a sakryš, vyčkával nebo vyčkávala jsem do poslední chvíle a už nemám šanci získat vstupenku. Ale pozor, druhou dobrou zprávou je ten fakt, že my tu pro vás ještě pár podpultovek máme a budeme o ně hrát u nás ve vysílání. Počkejte si na to, už brzy se dozvíte detaily, takže bedlivě poslouchejte Český Blaník a budete vědět víc a možná, že si odnesete tu svou vysněnou vstupenku a za pár dní se sejdeme toho 30. května na Konopišti i s vámi. Tak máme se všichni na co těšit, já se těším už teď moc a moc. No a my si dáme za chviličku Činasky, taky zmíněnou kapelu No Name, která tam přijede ze Slovenska a ještě předtím Petr Rezek. Si na Českém Blaníku.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve mně.

největší, láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to,

0: Tvoje kroky, tak to byla kapela Činasky na Českém Vlaníku krátce před půl jedenáctou. Pokud patříte mezi OSVČ, takzvané osoby samostatně výdělečně činné, tak potom připomínám, že právě dnešek je posledním dnem, kdy můžete podat elektronické podání k dani z příjmu. Pokud jste to ještě neudělali, tak nezoufejte, máte ještě pár hodin času. Jinak pro podání s daňovým poradcem máte ještě čas až do 1. července. Nicméně ještě jednou připomínám, dnešek je konec lhůty pro elektronická podání, tak jen takové malé připomenutí. No a teď už vám budu připomínat jen to, co nás tady čeká, nemine. Za chviličku MIG 21, Petr Novák anebo Lucie Bílá. Žádný party na Českém Vlaníku.
1: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Nevíte si rady s problémem? Bez starosti. Vše, nad čím dumáte, už před vámi spravil nebo vymyslel MacGyver. Velmistr improvizace. Stačí se jen pozorně dívat. Legendární seriál MacGyver. Už dnes v 11.50 na Nova Action.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
9: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
10: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
9: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
11: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

0: Pojď blíž, říká Michal David. Posloucháte Český Blaník, za chvíli bude 10:45. Vy, kteří už to znáte, víte, že se blíží ta chvíle, kdy vy budete vybírat písničku. Tedy písnička na přání tu bude zhruba za půl hodiny. Do té doby mi můžete psát na 720 836 307. Napište mi, kterou byste rádi slyšeli, která je vaše oblíbená, kterou chcete nikomu věnovat. Zkrátka dobře, je to na vás. Psát můžete buď klasické SMS zprávě, a nebo využijte WhatsApp a tam mi můžete poslat mimo jiné i hlasovku. Nechám to na vás, kterou formu zvolíte, ale moc už se teď těším na to, že písničku budete vybírat vy. Do té doby vám pošlu třeba Michaela Kocába a nebo Marka Ztraceného. Moje milá na Českém Blaníku.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.

0: kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
3: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
4: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
3: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
5: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
6: Radio Český Blaník.

řekl bych, snad tu schází, snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

0: myslet.
1: Nádherná láska, tak to je Pavel Novák na Českém Blaníku. 11. už odbyla a po ní si dáme třeba Terezu Maškovou a Marka Lamboru.
2: Když vidím náš
1: těšit se můžete ale i na božského Karla Gotta, Krev toulavá. A taky si dáme kapelu Krištof a jejich Srdce. A já už se moc těším taky na písničku na přání, tedy na tu, kterou vyberete vy na čísle 728-363-07.
3: Počasí na Českém Blaníku.
1: Tak už se nám obloha zatáhla i nad Prahou, i když ještě před hodinou jsem říkala, jak tu svítí sluníčko, nicméně teploty budou dnes vysoko. Počítejte s tím, že místy naměříme dokonce až o 27 stupňů Celsia. Zítra to dokonce bude v průměru ještě o stupínek více. V noci se ochladí, ale bude pořád teplo. 15 až 10 stupňů Celsia. Za chviličku zprávy na Českém Blaníku.
4: Tak je to totálka.
5: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
6: Potisk trička. Bilabel.cz.
7: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole. Hrajte golf. Relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
8: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
9: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišely čtyřkoly. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.
10: Na Českém Blaníku.
11: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Maturitou z matematiky a anglického jazyka dnes začínají státní maturitní zkoušky. Letos k ním půjde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina žáků, kteří jdou ke zkoušce prvně, si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo asi 18% takzvaných prvomaturantů. Mobilní aplikace Po stopách Karla Čapka přidává další trasu. Nově nabízí vycházku se 16 zastaveními po Praze a dalšími dvěma místy ve Středočeském kraji. Pokračuje ředitel památníku Zdeněk Vacek.
12: Nová trasa propojuje Prahu se Středočeským krajem a ukazuje Čapka nejen jako světového spisovatele, ale i jako člověka pevně spjatého s konkrétními místy a příběhy.
11: Vycházkové trasy jsou přizpůsobené i dětem a jsou v českém i anglickém jazyce. Německý minister vnitra trvá na zachování hraničních kontrol, i když do Německa přichází méně migrantů. Řekl to v rozhovoru odvysílaném stanicí ARD. Německo kontroluje od září 2024 celou svou pozemní hranici. Hranici s Českem už od roku 2023. Radek Faxa, hokejový nároďák, neposílí. Útočník Dallasu nedostal svolení klubu připojit se k reprezentaci. Kouči Rulíkovi se omluvili i další forwardi Matěj Stránský a Filip Zadina z Davosu. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
10: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
1: Krásné dopoledne vám přeju, od mikrofonu vás zdraví Veronika Rážová a tohle už jsou Kabáti, Houby magický, za chvíli písnička na přání. O tu si píšete na 728-363-07. Posloucháte Český Blaník, tedy české písničky, které máte rádi.
13: Už budem spolu navždycky hledat houby magický. Má dobrá ženo, bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění,

0: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
1: Hned několikrát denně vám dáváme šanci, abyste si nechali zahrát svou oblíbenou, tu, kterou máte rádi, tu, kterou jste dlouho neslyšeli, tu, která vám udělá radost. A tentokrát toho využil Kája. Píše: dobrý den do rádia, moc rád vás poslouchám v práci. Vlastně jenom v práci, kde to stíhám, když se nudím, děláte mi společnost a tak prosím, pošlete mi Argemu. Díky. Tak Kájo, moc rádi, tady je Argema. Prohrát není žádná hamba a děkujeme za přízeň.
0: Písnička na přání. Na Českém Blaníku.

0: Karel Gott a filmová, ano, tak to byl Cirkus Humberto, tedy Krev toulavá na Českém Blaníku. Za 3 minuty bude 11:30, čas neuvěřitelně utíká a my se blížíme ku předu, protože už za chviličku tu budou další české písničky, které máte rádi. Eva Farná a Miraj, jejich novenka Vzpomeneš si, taky Marta Kubišová anebo kapela Krištof.
1: Jo, ještě beton.
2: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
3: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
5: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kilogram jen za 69,90. Nevěříte?
6: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
5: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman. CZ.
7: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
8: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
7: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a 10 milionů pro ty velké.
8: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
9: Maxi Dotace.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
13: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
14: České písničky, které máte rádi.
15: Český Blaník.
16: I letos na podzim mi buší.

0: Eláni a kočka na českém Blaníku. Za chvíli bude 11:45. Dnešek je historicky docela významným dnem. Tak nejenom, že se v roce 1965 narodila úžasná česká herečka Alena Mihulová, ale také v roku 1929 spatřila světlo světa Audrey Hepburn, tedy krásná americká herečka belgického původu. No a představte si, že roku 1655 se narodil i Francesco Cristofori. Možná si řeknete, kdo to je, toho neznám, ale je to člověk důležitý, dá se říct, pro celý hudební svět. Je to totiž vynálezce piana. Když se tak dívám, co se dělo tohoto dne, tedy 4. května v minulosti, tak třeba to byl velice významný den i pro Margaret Thatcherovou, která jako první žena v historii stanula v čele britské vlády. Stalo se tak roku 1979. Jinak Ernest Hemingway, ten získal tohoto dne, tedy 4. května roku 1953, Pulitzerovu cenu za novelu Stařec a moře. Takže samé krásné dny, samá krásná výročí. Pokud máte i vy třeba nějaké výročí a nestihli jste si tentokrát u mě nechat zahrát písničku na přání, budete mít šanci i odpoledne u mého kolegy Michala Krosberského. Za chviličku další české písničky, které máte rádi. Tady u nás na českém Blaníku, třeba One Man Show Foundation anebo Hanka Zagorová.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
7: A jaké?
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s tákem.
6: Najdete na levnekřížovky.cz.
7: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
6: Mua.
8: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
10: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
12: Rádio Český Blaník.

0: Dál jen vejdi, tak to je Věra Martinová na Českém Vlaníku. 12. hodina je tu zcela přesně, právě teď nám odbíjí pravé poledne. Já vám přeju, ať si ho užíváte, ať si užijete i ten oběd, který vás určitě čeká. A zůstaňte u toho naladění na vlnách Českého Vlaníku, protože už za chvíli pokračujeme. Bude tu třeba Tomáš Klus. Taky si dáme Nedvědy, máme jen sebe.
1: Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zasně hlavu na rameno něžně dáš, vidím.
0: A dáme si i Dalibora Jandu, Krabička Sirek.
2: Mám rád nebo rád nemám, to musím přece vědět nejlíp sám.
0: Taky se spojíme s naší kolegyní Sárou do terénu, tak se těšte.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Venku je příjemné teplo, místy měříme až 27 stupňů nad nulou. Očekávejte, že v noci se nám ochladí na 15 až 10 a zítra naměříme ještě o stupínek více, tedy až 28 stupňů. I na horách je příznivé počasí, většinou kolem 20 stupňů Celsia. Už za chviličku nejnovější zprávy, tak i dál, zůstávejte s Českým Blaníkem.
4: Trička, potisk, potisk, trička, bylabil, CZ.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Kašperských horách u Klatov za 5,5 milionu korun, byt 1 plus 1 v České Lípě za 2 miliony 499 tisíc, pozemek k bydlení v Ralsku na Českolipsku za 2 miliony 300 tisíc, les v Přerově nad Labem u Nymburka za 2 miliony 390 tisíc a pozemek k bydlení ve Smečně u Kladna za 7 514 640 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planel.cz.
7: Zprávy na Českém Vlaníku.
8: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Nejpozději dnes musí podat přiznání k dani z příjmu za loňský rok lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně taky poslední den na uhrazení daně. Delší dobu na odevzdání přiznání mají ti, kdo využijí služeb daňového poradce. Pro ně platí termín odevzdání 1. července. V Náchodě na silnici před hraničním přechodem do Polska začíná druhá etapa stavby kruhového objezdu. Provoz přes stavbu bude do poloviny června kyvadlový. Řidiči kvůli tomu musí počítat s kolonami a s komplikacemi v dopravě v celém Náchodě. Brno se snaží o větší zapojení umělé inteligence do chodu města. Připravuje novou platformu, která má za cíl zlepšit komunikaci města směrem k veřejnosti. Co konkrétně projekt přinese, řekne mluvčí města Filip Poňuchálek.
9: Součástí projektu bude nasazení chatbotů pro web města a weby městských částí, stejně jako interních AI nástrojů. Platforma navíc umožní automatizaci vybraných pracovních procesů města.
8: Ty se tak přiblíží lidem, kteří se v nich budou snáze orientovat. A ještě NHL, brankář Jakub Dobeš v 7. zápase 1. kola playoff pomohl Montrealu k postupové výhře 2-1 nad Tampou a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Útočník Martin Nečas se pak na úvod 2. kola 3 nahrávkami podepsal pod výhru Koloráda 9-6 nad Minnesotou. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Ladíte Český Blaník, 12 hodin 4 minuty k tomu, s vámi je Veronika Rážová a teď už taky Helena Vondráčková a jedna muzikálová Lásko má, já stůňu na Českém Blaníku. Já

0: Petr Muk, snad se mi nestratíš na Českém Blaníku. 12 hodin a 13 minut k tomu. Já jsem vám slibovala, že se spojíme s naší kolegyní Sárou Voldánovou, která je teď v terénu. Tak Sáry, kde pak se nacházíš? Povídej.
1: Hezký den, právě začal letošní ročník preventivní kampaně Stan proti melanomu. Já se právě nacházím na Václavském náměstí v Praze, kde už zdravotníci kontrolují první znaménka zájemců ve frontě. Nechat se vyšetřit můžete i vy, a to do 6 hodin večer a také během zítřka. Stan se pak 11. května přesune na Dominikánské náměstí v Brně a 3 dny poté do Ostravy. Podle zakladatele kampaně pana doktora Arenbergera je ale kontrola znamének až druhotnou prevencí a každý by se měl proti rakovině kůže chránit celoročně. Například pravidelně používat krémy s SPF faktorem, nechodit do solárií a přes poledne se vyhýbat slunci. Mezi ohrožené skupiny patří především lidé s velmi světlou barvou kůže a ti, kteří mají velké množství znamének, což jsem bohužel třeba zrovna já, takže se prevenci také snažím nezanedbávat. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
0: Tak to byla zajímavá a taky velice poučná zpráva. Děkujeme moc, Sáry, a zdravíme tě. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. A pravda, taky jedna slovenská od Mekyho Žbirky. Ještě předtím Lucie Bílá. Zpíváš mi rekviem na Českém Blaníku.

unešeni neskutečnou láskou, neznáme svět. Po ovoci pozná se strom a ty podle skutku.

0: Tak to byly Nedvědi, máme jen sebe na Českém Vlaníku. Už se nám blíží 12:30, což znamená, že brzy tady bude můj kolega Michal Krusberský a bude pro vás mít program na celé odpoledne. No, mezi tím si můžete zkrátit čekání třeba tím, že se podíváte na naše sociální sítě. Máme tam pro vás zase spoustu nových videí, nových příspěvků, nových zajímavostí od těch, které slýcháte u nás v éteru. Takže najděte si Český Vlaník na Instagramu anebo na Facebooku a hezky se bavte. Za chviličku další české písničky, které máte rádi. Dalibor Janda, Jelen Jiří Pavlica a Hradišťan anebo Jindra Malík.
1: Izomat stavebniny.
2: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
3: Best Beleza.
2: Nádherná zahradní dlažba.
3: Best Belisima.
2: Dvě úžasné zahradní dlažby.
3: Beleza a Belisima od společnosti Best.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
7: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Český Blaník.

0: Utiš se, má Argentino, tak to byla úžasná Radka Fischerová na Českém Blaníku. A teď neméně úžasný Michal Krusberský, který už si procvičuje mluvidla, jak vidím, ano. Anebo vyndává oběd ze zubů, nebo co to děláš?
1: Něco mezi tím,
0: ale. Něco mezi tím. Ano, ano, já to velmi dobře znám. Já dokonce, když naše kolegyně, která tady s námi tvoří většinu obsahu na sociální sítě, tak když přijde se mnou něco natáčet, tak já jí velmi často říkám, a je to pravda, že mám dýňová semínka v zubech a opravdu pravidelně ona přijde těsně po tom, co já si dám nějaký salát, který si zasypu dýňovými semínky. Takže já to velmi dobře znám.
1: Takže kartáček do práce.
0: Ano, a mezizubní kartáček, který máme, střídáme si ho.
1: Jo, tady, erární.
0: Ano,
1: no.
0: Ano, erární, ten je zapotřebí. Tak Michale, koukala jsem, co tady chystáš na odpoledne, tak řeč bude o konopišti, ta skvělá zpráva pro všechny posluchače. Pokud to ještě nevíte, tak já nic neprozradím. Počkejte si na to, protože Michal vám prozradí víc, no a užijte si to s ním, stejně tak, jako on s vámi. Tak hezký poslech a zítra se těším na slyšenou.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%, a to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
7: Rádio Český Blaník.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Michal David, Cčka, sbírá Cčka, mimochodem i k téhleté písničce jsme natočili tak trošku zábavné video, které můžete vidět na našich sociálních sítích, na Instagramu i Facebooku. A co budeme pouštět po 13. hodině, to už tady bude Lucka Vondráčková a Radim Flender, Stanice Svět. Taky si dáme Hanku Zagorovou, Studánko Stříbrná. A ještě Marek Ztracený, Léto 95. Lepší než teď. A budou i další české písničky, které máte rádi, tak si na ně počkejte.
1: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Po tom prosluněném víkendu se nám počasí pomaličku začíná kazit. I zítra čekáme spíše oblačno až zataženo. V Čechách také odpoledne častější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku tam bude zpočátku naopak i polojasno. Až k večeru výjimečně nějaká ta přehánka. Teploty ale budou letní 24 až 28 stupňů. Na západě kolem 22 a na horách dokonce 20 stupňů Celsia. Jen v Krušných horách bude chladněji. Tam naměříme 17. Tolik počasí a teď už další zprávy a Kuba Bělak.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Pohonné hmoty zřejmě brzy zase zdraží. Rostoucí ceny ropy se podle analytiků projeví na našich čerpacích stanicích v řádu týdnu a v řádu korun za liter. Podle expertů tomu nezabrání ani vládní cenové stropy. Píšou o tom novinky.cz. Jižní Čechy chystají nabitou sezónu akcí. Region i letos nabídne velké hudební festivaly, historické slavnosti nebo gastronomické akce. Na co všechno se lidé mohou těšit, ví vedoucí marketingu Jihočeské centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
9: Zažijte jedinečnou atmosféru slavností pětilisté růže v Českém Krumlově, můzy na vodě v Českých Budějovicích nebo třeba oblíbené selské slavnosti v Holašovicích. Rodiny s dětmi potěší například kreativní festival Pískoviště v Písku, Den dětí v Zoo Hluboká či Den se zvířátky na Blatné.
8: Seznam veškerých akcí je na webu jižnichechy.cz. Německé dráhy Deutsche Bahn od května zakázaly konzumaci alkoholu na berlínských nádražích Zoo a Ostbahnhof. Od tohoto kroku si slibují zlepšení čistoty a zvýšení pocitu bezpečí pro cestující. Ty, kteří nebudou zákaz respektovat, nechají dráhy ze stanic vykázat. Hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu připustil, že nevidí jako příliš reálnou možnost, že by posílil hokejový nároďák na mistrovství světa. Uvedl to v rozhovoru, který médiím poskytla agentura zastupující NHL. Šampionát ve Švýcarsku začne v pátek 15. května. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a pondělní odpoledne už budete trávit ve společnosti Michala Krosberského. Tak vás všechny zdravím a jdeme si hrát ty české písničky. Tady je Jirka Schellinger a dáme si Špenát.

0: Lucka Vondráčková, Radim Flender a stanice Svět na Českém Blaníku. A před námi další oslava narozenin. Včera jsme slavili půlkulatiny Jiřinky Bohdalové a zanedlouho budeme slavit znovu, tentokrát narozeniny Ivy Janžurové. Ta je bude slavit 19. května a budou to také půlkulatiny. Ovšem to první číslo změníme z devítky na osmičku. A jak se nám paní Iva svěřila, slavit to teda vůbec nechce. Raději v den narozenin bude dokonce hrát divadlo, a to přímo ve Zlaté kapličce, kde ji můžete vidět v představení Kytice. Tak jak to je?
1: Tu rodinu donutím, aby jsme nic nestali. Maximálně pozvu všechny na nějakou večeři. Já naštěstí už ztrácím, jak bych to řekla, takovej osobní diář. Já už nevím, co kdy je, co kdy bude, co bylo předevčírem, nevím. Mně to nějak naštěstí už nepřijde. A můj muž, ten nesnášel patrně v tomhle věku, ve kterým jsem, jakýkoliv oslavy narozenin, protože mu připomínali, že už je v určitým věku. To mě neděsí, na to už jsem tupá, bych řekla, ale ty oslavy mě tak nějak trošku mučí.
0: Paní Ivo, nejsem až tak starý jako vy, to jsem nechtěl říct, to zní škaredě, každopádně jsem o něco mladší, ale mám to s těmi narozeninami úplně stejně. Taky to rok od roku už nechci skoro vůbec slavit. Každopádně už teď přejeme všechno nejlepší, pořádně to oslavíme až toho 19. května, ale už teď posíláme několik písniček. Burma Jones, Samba v kapkách deště, to si budeme společně hrát za chvíli, a teď Katapult. Je tady Vojín XY, hlásí příchod.

0: písnička, která vznikla z osvědčené dílny Karla Svobody a Zdeňka Borovce v roce 76. No a když už jsme u té Hanky Zagorové, tak 6. září letošního roku možná zazní tahle písnička i v pražském divadle Kalich, kde bude mít premiéru muzikál Biograf Láska 2. Kromě osvědčených písniček tam zazní dokonce i dvě od skupiny ABBA, které Hanka Zagorová přespívala a taky si přála, aby tam zazněly i písničky, které pro ně složil Marek Ztrácený, tak tam rozhodně taky budou. A co bude u nás na Českém Blaníku za chvíli? Rozhodně Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák a také kapela Opět a Radeček. Všechno je v pořádku.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sí, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 milionů 390 tisíc. 15% ceny nyní, zbytek po klaudaci. Kladnoliving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
5: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
8: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
9: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.

0: Slovenský Karel Gott, dalo by se říct. Karol Duchoň v slovenských dolinách na Českém Blaníku. A přátelé, představte si, že teď pojedeme na dovolenou, že letíte letecky, jo. A když vidíte, že za váma bude sedět nějaké malé dítě, tak z toho začínáte mít trošičku trauma, že vás celý let bude rozptylovat, jo, křičet a pískat a tak. No taky já tady mám jeden příběh, kde to bylo přesně naopak. Tady totiž při jednom letu byla neukázněná cestující, která tam křičela, nadávala, praštila palubní personál během roznášení nápojů a prostě posádka se rozhodla, že ten let budou muset odklonit, aby ji vysadili. V tom přišel 8letý chlapec se svým otcem, který začal zpívat a takhle ji prý normálně uklidnil. No tak vidíte, někdy jsou ty děti při letecké dopravě je docela dobré. Za chvíli rozhodně Helena Vondráčková, také Lucie a Lenka Dusilová, budou i Black Milk, nechci tě trápit.
1: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus.
2: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
2: I teď?
4: Ano.
2: A teď?
4: Jo, včera, dnes i zítra.
3: Prostě pořád.
5: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
7: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
10: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.

0: otázky od Olympiku na českém blaníku a já vám taky odpovím na otázku, co budeme hrát po 14. hodině. Přátelé, těšit se můžete na optimistickou Olgu Lounovou. Taky si dáme kapelu Krištof. A bude jedna pohádková s Ivanou Andrlovou. Prostě české písničky, které máte rádi. Tak za malý okamžik, hned po zprávách pokračujeme.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
4: No proto.
3: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
5: Počasí na českém blaníku.
0: Zítřejší den oblačný až zatažený, v Čechách zpočátku výjimečně, ale odpoledne už máme čekat četnější srážky a dokonce i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku tam bude zpočátku dne i polojasno, až večer přijdou sem tam nějaké ty přehánky. Teploty zítra ale vysoko, 24 až 28 stupňů, na západě kolem 22 a na horách okolo 20 stupňů. I když v Krušných horách tam bude chladněji, tam naměříme okolo 17. Počasí za námi a co se dál děje doma i ve světě, to sleduje Kuba Bělak.
6: Zprávy na českém blaníku.
7: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovu zavedení dnes schválila vláda. Návrh, který teď projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů přes 14 miliard korun ročně. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU dnes Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo podmínkou a peněžitým trestem 500 000 korun. Rozsudek není pravomocný. Naďová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla. Nemoci špinavých rukou nejsou jen problémem dětí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A v loňském roce výrazně vzrostl. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
8: Žloutenka typu A je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší zejména nemytýma rukama, přímým kontaktem s nakaženou osobou, kontaminovanými potravinami nebo povrchy.
7: Nejlepší prevencí je proto dodržování pečlivé hygieny. Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku v deblu. V pořadí mužské dvouhry se pak Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. V ženském pořadí je z českých tenistek nejlepší Karolína Muchová na 11. místě. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne vám všem, teď už máme 2 minuty po 14. hodině a startujeme dalších 60 minut s českými písničkami. Teď Olga Lounová, jsem optimista. Dneska ráno.

Asi ráno a také kapela Krištof, kterou jsme měli loni na Konopišti úplně poprvé. No a přátelé, je vymalováno, letos už je totiž taky vyprodáno, aspoň co se týče Konopiště. Nicméně, pokud jste to nestihli, tak dobrá zpráva, my vás na ty naše 27. narozeniny možná ještě dostaneme, protože přátelé, posledních pár lístků máme schovaných a budeme je rozdávat i v našem vysílání. Tak už teď koukněte na stránky Rádia Blaník.cz a tam se dozvíte rozhodně víc. No a u nás teď další české písničky, za chvíli Anna K., o tobě i o mně, ale teď ta slibovaná pohádková. Je tady Ivana Andrlová, já přeju hezký den.

0: Pondělní odpoledne nám zpříjemnila také Anička K. s písničkou O tobě i o mně a já doufám, že příjemné pro vás budou i ty další, které chystám. Těšit se můžete třeba na Petra Habku, Kocour se schoulil na tvůj klín. Má krásko, s přetěžkými víčky. A taky bude Michal Hrůza, Zakázané uvolnění. Ať už děláte cokoliv, jsme rádi, že jste s Českým Blaníkem a za chvíli pokračujeme.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí

0: Store na brumlovka.cz.
1: A dost barvy.
2: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
1: Veselé barvičky jara.
2: Akce platí do konce června.
1: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
5: A jaké?
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s ptákem.
4: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
4: Mua.
6: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: Rádio Český Blaník.

0: Blaník.
1: Český Blaník.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkými rýčky.

0: Radio Český Blaník.
1: Znal jsem jeden hlas, který byl pro mě hlas a ještě něco mnohem víc. Zněl všedně, já však dodnes vím, že chtěl jsem vždycky zpívat s ním a snažil jsem se chápat, co chce říct. Ten zpěvák, jenž už leží v hrobě, byl z nejslavnějších ve své době. Každý jeho jméno znal a kdo tvrdil, že je král. Dnes už dávno v zapomnění pad, vždyť takový

na pozdrav nám všem krátce kýv a řek, vše jiné nežli dřív, ale nač se proto vzdávat. My všichni ušli svůj snad díl a cesta je lepší nežli cíl.

Kdo si řekl, ať žije král, a všichni začali zpívat. Už nebylo co skrývat, a zmizel sníh a zmizel mráz. A zmizel prostor a zmizel čas, a my všichni náhle našli hlas.

0: Písnička Pavla Bobka, která je vysloveně rekordní, protože málo která má víc jak 8 minut 25 vteřin. A u těch rekordů rozhodně ještě zůstaneme.
1: Co Čech, to rekord.
0: Pepíno Vaněk nám právě teď totiž představí další blanický rekord.
2: 15. června 2002 se Rádio Blaník podruhé zapsalo do České knihy rekordů, když vytvořilo slunce o průměru 3 metry ze 17 paprsky, ale bacha, použilo k tomu 1500 kusů tvarohových koláčků. Takže to bylo krásný slunce k sežrání a my gratulujeme.
0: Jo, takové papací rekordy, to my máme rádi. Tak je klidně vymyslete nějaký zajímavý, třeba to dáme dohromady. A zítra další.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kilogram jen za 69,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
10: Tak děti, pojďte domů.
11: Ale my jsme doma tady.
12: A je nám tu dobře.
13: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
14: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Robert Kodym, PBH, to jsou Vanastovy věci a jejich kouzlo doznívá tady u nás na Českém Blaníku. A za chvíli taky další české písničky. Iveta Bartošová, Útoč láskou. Těšit se můžete na Činasky. A bude i Vaby Daněk. A bude jich rozhodně víc. Za chvíli pokračujeme. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli 4. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den oblačný až zatažený v Čechách zpočátku, ale odpoledne už na více území čekáme přehánky nebo bouřky. Za to na Moravě a ve Slezsku tam bude zpočátku i polojasno. Teploty 24 až 28 stupňů, na západě kolem 22 a na horách tam naměříme 20 stupňů maximálně. V Krušných horách maximálně 17. Teď už další zprávy a je tady Dominik Šmaus.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. V bitcoinové kauze obvinila policie další tři lidi. Podle detektivů se dopustili trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Servery Seznam zprávy, Deník N a i Rozhlas uvedli, že se jedná o exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Aktuálně probíhá 20. ročník preventivní kampaně Stan proti melanomu. Nechat si zdarma vyšetřit znaménka můžete i vy. Kam se vydat, ví naše reportérka Sára Voldánová.
8: Hezký den z Václavského náměstí v Praze, kde budou ještě celý zítřek zdravotníci kontrolovat znaménka. Stan proti melanomu se pak 11. května přesune na Dominikánské náměstí v Brně a 3 dny poté do Ostravy. Letošní ročník kampaně se zaměřuje na dezinformace, které o rakovině kůže kolují na internetu. Třeba že je dobré chodit preventivně před dovolenou do solária, nebo že opalovací krémy škodí. Z centra Prahy Sára Voldánová.
7: Správci Krnap vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Zároveň varují před používáním otevřeného ohně v přírodě, včetně zapalování svíček u pomníků. Kvůli teplému a suchému počasí platí na většině území Česka výstraha před vznikem požáru. Měsíc a půl v Plzni funguje služba sdílených elektrokol. Lidé uskutečnili už více než 100 000 výpůjček. Tak vysoký zájem město nečekalo. V tomto roce proto plánuje rozšířit současnou flotilu 300 elektrokol o dalších až 150 bicyklů. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a už za chvíli nás čeká ten náš speciální mix 3 ve 3 a taky si budeme hrát další a taky vás vezmeme na hory, ale nejdřív si dáme třeba Honzu Nedvěda, Činasky, anebo teď hned taky Ivetu Bartošovou. Michal Krusberský je s vámi, tak přeju hezké odpoledne.

0: Čínasky nám nabídli víno, i když v těchto těch teplotách by to s vínem moc nepřeháněl, to je pravda, ale pitný režim je třeba dodržovat.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: 15 minut po 15. přátelé, a my jsme odstartovali nový měsíc, máj, lásky čas, měsíc, kdy to všechno venku pučí a kdy se nám příroda ukáže v těch nejkrásnějších barvách. Tak my jsme se nechali právě májem inspirovat a nabídneme vám teď 3 písničky, kde ten máj 100% zazní. Za chvíli Věrka Špinarová, Máme máj, bude i Karel Gott, Narodil se máj, a do třetice ještě Hanka Zagorová, Máj je máj. Tak 3 májové písničky teď u nás na Českém Blaníku.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Zagorová a další májová písnička v našem vysílání. Tak vám přeju, ať ten měsíc, který je ještě před námi, dalo by se říct, je pro vás velmi povedený a že si ho společně užijeme. A taky zdravím dneska všechny květoslavy, kteří mají svátek. Tak všechno nejlepší a za chvíli vám zase hrajeme.
1: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2. Průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3. Plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buzinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
6: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
7: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
8: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
11: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
10: Jak jsou ty trampolíny velké?
11: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete.

0: Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zlčině našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
1: Jsou trampolíny placené?
0: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zlčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
1: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. zooparkzelcin.cz
3: Rádio Český Mělník.

0: jsem Sáša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Štěpán a Sáša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak mi řekne.

0: Petr Nač s nohami na stole na Českém Blaníku. Ostatně, když tady byl naposledy v našem studiu, tak jsme s ním taky natáčeli video, které najdete právě na Instagramu a také na Facebooku Českého Blaníku. Tak mrkněte na to a my se teď vydáme na hory. Třeba se tam můžeme jít lehce schladit, protože teploty pomaličku už plhají nahoru. I když lyžování už je minulostí, tak na horách je pořád krásně. Jak to třeba aktuálně vypadá ve ski resortu Černá hora Pec, to nám prozradí tamní mluvčí Zina Plchová.
1: V následujících všedních dnech zůstává ve ski resortu Černá hora Pec denně otevřená bobová dráha Relax Park a dětský park Lemurie v Peci pod Sněžkou. Přístupná je denně také herní krajina Pecka ve Velké Úpě. Kabinková lanovka Černohorský Express, sedačková lanovka Portážky, dětský park Kabinka i lanové centrum Monkey Park se znovu otevřou na prodloužený víkend od pátku 8. května do neděle 10. května.
0: No, tak to berte od nás jako další tip, kam byste mohli vyrazit, a já vám za chvíli jdu hrát Zdenku Lorencovou a Honzu Přeučila, proč žiješ rád. To si dáme v nejbližších minutách.
2: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
6: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
7: Jízdy na bobové dráze.
5: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
7: Soutěže.
5: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
7: A koncert Tomáše Kluse.
5: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
7: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
5: nhr.cz
8: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
9: A jaké?
8: Alfa křížovky, ty s duhou.
9: A s ptákem.
8: Najdete na levnekřížovky.cz.
9: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
8: Mua.
10: Rádio Český Blaník.

0: vzbudí.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
2: Středověk neskončil, středověk trvá.
3: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
4: Život je krásný, je na konci světa, ve šbírce básní ta nejhezčí věta.
1: Rádio Český Blaň.
3: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaň.
3: To je Blaníček.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Janek Ledecký ještě na závěr hodiny. Budu všechno, co si budeš přát a my vám taky budeme hrát, co si třeba přejete. Písničce na přání po 17. hodině, tak si nezapomeňte poslat SMS-ku. No a za chvíli po té 16. Michal Tučný a Snídaně v trávě.
1: Snídaně v trávě.
0: Taky si dáme kapelu Jelen Někde kolem.
2: Jestli si ještě někde kolem.
0: A zazní i Inženýrská od Plavců. Prostě české písničky, které máte rádi. Za okamžik pokračujeme.
3: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
7: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Herman. Jistota na celý život.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes nám ještě místy svítí sluníčko, ale zítra má být spíš oblačno až zataženo. V Čechách zpočátku výjimečně, ale odpoledne už srážky četnější a dokonce se vyskytnou i bouřky. Za to na Moravě a ve Slezsku tam bude zpočátku dne i polojasno se sluníčkem a až k večeru snad nějaká ta přeháňka. Teploty 24 až 28, takže léto se vším všudy a na západě kolem 22. Na horách maximálně 20 stupňů Celsia a v Krušných horách do 17. Tolik meteorologické informace na zítřejší den a ty další zprávy přináší Dominik Šmaus.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Pražský městský soud uznal europoslankyni Janu Naďovou vinou v kauze Čapí hnízdo. Potrestal ji 3letou podmínkou a peněžitým trestem 500 000 korun. Verdikt není pravomocný. Premiér Andrej Babiš považuje rozsudek za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Na síti X ostře zkritizoval roli vrchního soudu, který podle něj ohnul soudní proces. Nejpozději dnes musí podat přiznání k daním z příjmů lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na zaplacení daně. Kdo využívá služeb daňového poradce, má na odevzdání přiznání čas až do 1. července. Česko se zařadilo mezi země se špičkově připraveným zdravotnickým týmem. Ten vznikl při fakultní nemocnici Brno. Certifikaci obdržel od Světové zdravotnické organizace. K čemu osvědčení slouží výmluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný.
11: Získáním klasifikace Emergency Medical Team typu EMT1 se Česká republika zařadila mezi státy, které mají zdravotnický tým připravený k nasazení při mimořádných událostech a přírodních katastrofách, a to podle nejvyšších mezinárodních standardů.
10: Tým tvoří celkem 38 členů. Slovenský premiér Robert Fico se plánuje sejít s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, a to při nadcházející cestě do Moskvy. V ruské metropoli plánuje Fico v sobotu během oslav sovětského vítězství ve druhé světové válce také položit kytici k hrobu neznámého vojína Rudé armády. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: A za chvíli taky písnička dnešního pondělního dne a do té doby i Michal Tučný a Snídaně v trávě. No a Michal Krusberský vám všem přeje krásné odpoledne.

a všechno zdálo se nám easy. Večírky, co končí nad ránem, když hvězdy spadají a z nebe zmizí.

0: Na hudebních cenách Anděl vstoupila do síně slávy a už se úspěšně uzdravuje z toho lednového pádu ze schodů. Každopádně o tom se budete moci přesvědčit i vy, co se vydáte brzy na její přeložené koncerty.
1: Písnička dne na Českém blaníku.
0: Lenka Filipová tady za námi a před námi Aneta Langerová a Hříšná těla křídla motýlí. Aneto, jak ta písnička vlastně vznikla?
2: Hříšná těla křídla motýlí vznikla tak, že mi je nabídl jako demo nahrávku Oskar Petr, který tenkrát skládal více věcí na moji první desku Spousta andělů. Takže tak mi ji nabídl a pak já jsem se rozhodla, že si ji vezmu, protože mi přišla jakožto hezká původní česká taková balada a mně se to velmi dobře zpívalo. Takže jsem jí přijala a mám takový pocit, že Oskar tehdy ještě zvažoval, že by si ji rád nechal pro sebe, takže trošku litoval asi, že mi ji dal, ale nakonec mi ji opravdu dal, tak jsme ji natočili.
0: No a povedla se a stojí za to. Ostatně Aneta, jako jedna z mála z účastníků talentových soutěží, se vysloveně chytla na naší domácí scéně a drží si své místo a nahrává dál skvělé písničky, tak ji držíme palce i do budoucna a teď si jdeme rozhodně zahrát.
1: Písnička dne. Na Českém blaníku.

0: Pětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Český Vlaník.
2: Celý den

0: Ano, inženýrská a taky plavci na českém Blaníku. Docela aktuální záležitost, protože školáci mají před sebou maturity, že jo, a také zkoušky. No, už teď o víkendu jsem potkal takovou partičku v kostýmech, která v rámci posledního zvonění vybírala peníze na svůj stužkovák. Tak kdybyste náhodou na některé takové taky narazili, tak jim klidně nějakou tukačku hoďte a my vám za to děkujeme a hrajeme třeba Karla Kryla, anebo za chvíli i Karla Černocha. Čtvrté přání bude.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
5: Cemix fasáda, trvalá paráda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
6: Už zase nejde internet.
7: Ta Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Yeso!
9: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
13: Rádio Český Blaník.

než bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že ten

0: Pavel Vítek, víš, jak se mi líbíš, a pokud máte taky někoho, kdo se vám líbí a komu se stydíte říct a veznat tu lásku, tak co kdybyste to udělali prostřednictvím našeho vysílání? My vám totiž už příští hodince budeme zase hrát na přání a tak byste to mohli zkusit třeba tímto způsobem. A nebo si můžete zahrát jen tak pro dobrou pondělní náladu, ať už třeba sedíte na zahrádkách, grilujete a nebo jedete teprve z práce. Nezapomeňte, že nám můžete posílat hlasovky přes WhatsApp a nebo napsat SMSku, do které napíšete váš vzkaz, vaši žádost o písničku na přání, a to všechno odešlete na 720 836 307. Takže po 17. hodině hrajeme, ale za okamžik Arakain, Aleš Brichta a Slečna Závist a bude i Slza a nebo kapela Miraj.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí, a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
8: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
7: Fakt?
8: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
7: Tak jedeme.
8: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
7: Kdo na to jde
8: od lesa, koupí auto od Esa.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Český Blaník.
12: To je Blaníček.

0: ladil Karel Gott těsně před 17. hodinou. Vy si dejte, na co máte chuť, a my vám i po 17. budeme hrát české písničky, které máte rádi. Honza Kalousek bude. Zvolníme také s Marií Rotrovou. A naopak nás pořádně rozpálí Kateřina Marie Tichá. A bude jich rozhodně víc, tak si na ně počkejte, za okamžik pokračujeme.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
3: Byt 3 plus KK už od 95 000 za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní, zbytek po kolaudaci. Kladno Living.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska nám ještě místy svítí sluníčko, zítra už má být oblačno až zataženo a v Čechách zpočátku také výjimečně, ale později už četnější přehánky nebo dokonce i bouřka. Na Moravě a ve Slezsku tam naopak zpočátku dne bude ještě polojasno se sluníčkem a ty srážky dojdou až někdy k večeru. Teploty skoro letní, 24 až 28 stupňů, na západě kolem 22 a na horách do 20 stupňů Celsia. V Krušných horách pak okolo 17. Tolik počasí a s dalšími zprávami dorazil Dominik Šmaus.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Od začátku příštího roku zřejmě bude opět fungovat EET. Návrh na znovu zavedení evidence dnes schválila vláda a teď zamíří do sněmovny. Návrh zákona zároveň upravuje část daní, obnovuje slevu na studenta a školkovné a ruší stropy na nepeněžní benefity, což byla opatření zavedená v konsolidačním balíčku předchozího kabinetu. Ochraně lesů před požáry se má věnovat nová pracovní skupina. Ministr životního prostředí Igor Červený ji chce vytvořit z odborníků na lesnictví, ochranu životního prostředí a složek IZS. Skupina by se měla zabývat mimo jiné množstvím starého suchého dřeva, které může požáry zhoršovat. Situace se žloutenkou je na jihu Moravy stále nepříznivá. V dubnu se hepatitidou typu A nakazilo dalších 60 lidí. Od začátku roku evidují hygienici v Jihomoravském kraji 335 případů. To je téměř třetina případů z celého Česka. Na Mariánském náměstí v Praze je nová venkovní výstava. Věnuje se jedné z významných pražských veřejných budov, Nové radnici. Co všechno se o ní návštěvníci dozví, řekne mluvčí města Tadeáš Provazník.
7: Návštěvníkům nabídne 10 panelů s českými i anglickými texty a představí více než stoletý příběh této secesní stavby, její architekturu, proměny i současnou podobu po dokončené obnově.
6: Výstava bude k vidění do konce května. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minutky po 17. hodině, ještě tuhletu hodinku bude s vámi Michal Krosberský, tak vás zdravím, užijte si to dál s Českým Blaníkem a teď Brontosauři a Kytka. Otvírá.

0: Maruška Rotrová na Českém Blaníku a Lásko voní deštěm, tak to budeme moci říkat za pár dnů, protože se nám razantně změní počasí a už od zítřka máme čekat dešťové přehánky a občas taky bouřky, tak uvidíme.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Zatím rozhodně bouřit nebudeme, zatím jdeme hrát na přání. Ahoj Český Blaníku, zahraj písničku pro mého Roberta. Začal měsíc lásky a my jsme spolu krásně zamilovaní, tak si přeji, aby nám to takhle zůstalo navždy, napsala Kristýnka z Berouna. No my vám rozhodně budeme držet palce a posíláme taky Lucku Vondráčkovou a Pepu Wagnera. S láskou nám je líp.
2: Písnička.

0: Kateřina Marie Tichá a tak její Plamen teď u nás na Českém Blaníku a z Plameny není radno si zahrávat. Aktuálně nám, jak už dobře víte, hoří v Českém Švýcarsku a ne poprvé a zatím stále ještě nejsou Plameny úplně pod kontrolou, jak nám píší hasiči, mohli by to zvládnout v průběhu dneška, dnešního večera nebo zítra by to mohlo být úplně pod kontrolou. Každopádně už se ví, že to nebude přírodní příčinou, že tam splál oheň, ale stále více spekuluje o tom, že to bylo lidské zavinění, což mě strašně moc mrzí, když si teď představíte, kolik to stojí úsilí, peněz a kolik let to zase bude trvat, než se tam zazelenají pořádné stromy. Tak, držím palce, jak to hasiči zvládnou, posíláme vám tam Činasky a taky Janu Kratochvílovou za okamžik.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
7: firma na zážitky.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se

0: www.stěhovánívrána.cz.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

0: Adam Ďurica a Nelutujem. Tak já doufám, že vy všichni, co dorazíte na Konopiště, taky nebudete litovat a že si s námi ten pořádný mejdan užijete. Budou to naše 27. narozeniny za účastí skvělých hvězd, o kterých jsme tady mluvili skoro půl roku, takže vám už ani představovat nebudu. Každopádně, Konopiště je, přátelé, vyprodané. Ano, je to tak, ale nemusíte zoufat úplně, protože jsme si pro vás pár lístků ještě schovali a budeme je rozdávat v našem vysílání. Tak se rozhodně těšte a za chvíli ode mě Iveta Bartošová a taky třeba Petr Novák.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
3: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
4: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
3: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
4: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
5: Maxi Dotace.
6: Křížovky si koupíme.
7: A jaké?
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s ptákem.
6: Najdete na levnekřížovky.cz.
7: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
6: Mua.
8: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
9: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Český Blaník.

0: Osmý den bychom občas potřebovali všichni, abychom zvládali všechny ty pracovní zakázky. Vidíte, Olympik za námi a před námi třeba Petr Spálený a hráč už po 18. hodině. Život je hrou vyhranou. Taky si pustíme Helenu Vondráčkovou. A do našich uší zamíří i Karel Zich. A budou další české písničky, které máte rádi.
1: Tak je to totálka.
2: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz. Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
3: Tak teď je ten správný čas.
2: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
3: Nejvyšší výkupní ceny.
2: Peníze i hned na ruku.
3: Vše vyřídíme za vás.
2: Přebereme záruky.
3: Nabízíme i možnost protiúčtu.
2: Přijeďte.
3: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
2: Tým Autocentra Davokár.
4: Ratatararata trička, ratatararata, potisk trička, bilabil, CZ.
5: Nevíte si rady s problémem? Bez starosti. Vše, nad čím dumáte, už před vámi spravil nebo vymyslel MacGyver, velmistr improvizace. Stačí se jen pozorně dívat. Legendární seriál MacGyver. Od pondělí na Nova Action.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes jsme si ještě užili sluníčka, ale zítra už má být víceméně oblačno až zataženo. V Čechách zpočátku výjimečně, ale odpoledne už četnější přehánky anebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku dne i polojasno, až večer tam dorazí ty srážky. Co teploty? Ty budou letní, 24 až 28, na západě kolem 22 a na horách do 20 stupňů. I když v Krušných horách tam už bude chladněji, tam naměříme maximálně 17. Tak, tolik počasí na zítřek a teď už aktuální zprávy a Dominik Šmaus.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. V Českém Švýcarsku dál zasahují stovky hasičů. Na pomoc dnes dorazily dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár pravděpodobně způsobil člověk. Pokračuje mluvčí zprávy Národního parku Tomáš Salov.
9: V zásadě tu máme dva scénáře. Jeden, že by požár vznikl z přirozených příčin, druhý scénář je lidské zavinění. Ty přirozené příčiny můžeme vyloučit, protože v našem prostředí se jedná výhradně o zahoření od blesku. A v posledním období žádná bouřka nebyla. Takže si můžeme být téměř jisti, že ten oheň je zapříčiněn člověkem.
8: Připomenu, že les mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou začal hořet v sobotu odpoledne. Kriminalisté v souvislosti s bitcoinovou kauzou stíhají další tři lidi. Servery Seznam zprávy, Deník N a i Rozhlas uvedli, že jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Ten zastupoval Tomáše Jiřikovského, který bitcoiny státu věnoval. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Výrazněji tentokrát zdraží benzín. Jeho nejvyšší cena stoupne o 40 haléřů na 44 korun a 29 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena nafty vzroste o 4 haléře na 44,59. Lidé v Blansku mohou navrhovat menší projekty do participativního rozpočtu. Jde o jeho osmý ročník. Novinkou je, že nápady na zlepšení veřejného prostranství bude posuzovat také městský architekt. Návrhy je možné podávat do konce září pomocí online formuláře. Tolik zprávy, přeji vám hezký večer.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Tak, přátelé, pondělek je skoro za námi, zvládli jsme to, takže si můžeme gratulovat a teď už jenom odpočívejte a relaxujte a dál poslouchejte české písničky, které máte rádi. Michal Krusberský se loučí, budu tady zítra o 13, ale teď Krištof a ty a já.

a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče, tam mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Telegram s adresou svět,

0: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
2: Český blaník.
3: Český blaník.
4: Ujel mi vlak.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

co nikde nestaví. A když tak se zvyku, oči mám do kořán, od rána do noci, ať dělám, co dělám.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: čase být.
1: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům letem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratex

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Potisk trička, byla CZ.
2: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
1: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
2: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz

po čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na stůl.

0: Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
1: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.

tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručí. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratí, tak co tedy mi zbývá.

městě zastřelí. Jsem ten, kdo ty tvoje krásný oči jednou zaplačí. Jsi moje všechno a mně to nestačí.

0: pěkně. Jsem ten, kdo jednou tvý tělo zakryje.
1: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
2: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
3: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
2: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
3: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxi Dotace.

obleku či v dlouhém svetru, davy lidí kráčí k metru, i naše kroky.

co já mám rád. Slyším slova proroka zpět do divadla Rokoka. Jednou se vrátím.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.

skleničky, 4 talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na 5 hromádek, 4 knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dni prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

proti vůni akátů. Tím jsou barvy plakátů proti sněženkám.

0: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Potisk trička, byla CZ.
3: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
5: Rádio Český Blaník.
6: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, sotva vyjdeš

0: učí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš,

0: Optimista, konopišský optimista. Tak se vidíme a vykupujte lístky už teď.
1: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz. Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.

pohladit dlaň. A víš, kdo tě smí na ústa políbit?

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

ty skončíš v jednom z hotelů a srdce tvý se stane rámou, než usneš v jednom z

nerezaví, neumírá a dobře ví, kam letí ten čár. Dá ti okovu pár zlatých,

0: Český Blaník.
1: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání,

příteli, zmizel zmi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dá.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já, ruku

ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spadne.